paní, mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme

0: námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Olga Luna.
1: Za nedvěd.

0: Český Blaník.
1: Máš noc ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

srdečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výlu.

Tak to byl Petr Spálený na Českém Blaníku. Za pár vteřin odbije 6. hodina raní. Krásné ráno vám přeje Veronika Rážová a já vám můžu slíbit, že vám ho budu zpříjemňovat českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku jedna od Václava Neckáře. Láska má, to je světlo v temnu bez naděje. Také duet Standy Hloška s Petrem Kotwaldem. A nebo skupina Jelen.

0: Za chvíli taky nejnovější zprávy a s nimi Monika Holubová. Ještě předtím vám ale prozradím, jaké počasí dnes můžete čekat a jak se tedy obléct.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že počasí dnes bude už víceméně podzimní. Přes den maximálně naměříme 17 stupňů Celsia, na horách jen kolem 7, na Šumavě kolem 10. Převažovat bude oblačná obloha a odpoledne by místy oblačnosti ale mělo ubývat. Jen lokálně se vyskytnou déšť nebo přehánky. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
4: Maxi Dotace.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko bude kolektivní obranu NATO respektovat. Premiér Andrej Babiš odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica, který minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Česku podle Babiše není žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Na pražský Petřín vyjede po dvouleté pauze nová lanovka. Cestující se moderními vozy svezou mezi Újezdem a Petřínem poprvé už za hodinu. Obnovou prošla podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové také trať.
7: Jednalo se o kompletní rekonstrukci drážního tělesa lanové dráhy formou výměny za novou. Rekonstrukce také vyřešila nevyhovující technický stav tratě, která byla dožila, navíc poškozená extrémními srážkami v polovině září roku 2024.
0: Lanovka bude jezdit denně od 7 ráno do 10:45 večer, zatím ve zkušebním provozu. Ústecký kraj připravuje stavbu výjezdové stanice záchranářů v Litvínově. Na investici za 96 milionů bude žádat dotaci z Evropské unie, která by mohla pokrýt až 85% nákladů. Stavět se bude bez ohledu na to, jestli kraj dotaci získá. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní 4 zápasy nového ročníku Ligy národů vypadly kvůli zranění útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradil je olmoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloni. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Přeji všem krásné ráno i tobě, Veru.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Já se přidávám s přáním krásného rána, no a Jiří Korn, to je vlastně taky písnička z roku 89, té, co snídá na Českém Blaníku. Tak hezké ráno.

Václav Neckář, Láska má na českém Blaníku 6 hodin 13 minut. Dnes máme 22. září a já se dívám do kalendáře a říkám si, co bych vypíchla. Kdože dnes slaví? No tak je to jisté, svátek slaví všechny dariny. No a narozeniny, tak například český herec a spisovatel Arnošt Goldflam, ten slaví a dnes kulatiny, 80. Tak všechno nejlepší. Stejně tak přejeme krásný narozeninový den i australskému zpěvákovi Nicku Caveovi. No a podíváme se i do mé oblíbené Itálie. Italský tenorista Andrea Bocelli má dnes 68 let. No a pokud jste se dívali na Kobru 11, kde jejich revírem je dálnice a tempo je vražedné, tak Simír, ano, německý herec Erdogan Atalay, tak ten dnes slaví také kulatiny. Je mu rovných 60 let. Pokud třeba slavíte i vy, tak já vám už brzy dám možnost, abyste si udělali radost písničkou, nebo pokud víte o někom, kdo slaví, můžete mu poslat písničku na přání. Do té doby pošlu něco já vám, třeba Olgu Lounovou anebo kapelu Turbo. Krásným dívkám na českém Blaníku. Tak hezký poslech.

0: svět.
1: Tak to byla Olga Lounová, taková stálice na našich letních koncertech a její písnička Memento Mori. 6 hodin 22 minut a já se znovu dívám do kalendáře. Tentokrát ovšem ne do toho lidského, ale do psího. Právě dnes totiž podle českého psího kalendáře slaví svátek Barik, tak ha, všechno nejlepší. No a pojďme se také podívat na plemeno, kterému se budeme věnovat celý týden a tím je bernský salašnický pes. Je to velké, ale velmi přátelské plemeno původem ze Švýcarska. Tam pomáhal farmářům hlídat stáda, ale také tahat vozíky. Typická je pro něj dlouhá tříbarevná srst, černá s bílými a rezavými znaky. Je známý svou klidnou, laskavou povahou a obvykle báječně vychází s dětmi, proto je oblíbeným rodinným psem. I když působí jako pohodář, tak potřebuje pravidelný pohyb a nejvíc mu svědčí chladnější počasí. A žádný drobeček z něj také nevyroste. Dospělý bernský salašnický pes může vážit až kolem 50 kilogramů. Tak pokud takového chlupáče doma máte, tak já si myslím, že jste udělali jedině dobře. Je to nádherné plemeno a úžasný parťák. No a my se vracíme k českým písničkám. Už za chviličku Standa Hložek s Petrem Kotwaldem a nebo Slza se Celeste Buckingham.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Otestuj Subaru Sedlčany.
11: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
10: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 6 hodin 33 minut máme úterý 22. září. No a jak je venku? Tak na to se zeptáme meteoroložky Ivety Kodátkové. Dobrý den.
2: Hezké dobré ráno. Tak aktuálně převažuje hodně oblačnosti. Je oblačno až zataženo, výjimečně i polojasno, a to třeba například na jižní Moravě. A v té severovýchodní polovině naší republiky se místy vyskytují přehánky. Teploty se teď pohybují nejčastěji od 7 do 11 stupňů Celsia.
1: Děkujeme moc. A jak to bude vypadat po zbytek dne?
2: Bude převažovat oblačno, ale právě na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a místy se zde stále budou vyskytovat přehánky anebo také déšť. V odpoledních a večerních hodinách oblačno začne ubývat, místy až do vyjasnění. A maximální teploty dnes čekáme 12 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 7, na Šumavě až 10 a vítr bude mírný, ale na Moravě a ve Slezsku bude stále čerstvý a bude snižovat pocitovou teplotu.
1: Dobrá, tak děkujeme moc a za hodinu se zase spojíme.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hanka Zagorová nebo No Name, tak to nás tu čeká v následujících chvilkách, tak zůstávejte s námi. No a pokud skutečně zůstanete, no tak zajímavý příspěvek tu pro vás budu mít, co se týká čísel, tak si na to počkejte. Krásné ráno s Českým Blaníkem.
3: Píseň sladká.

0: Já vám želám, ať jste šťastní, ať se hezky dnes ráno probudíte, proberete, vykročíte tou pravou nohou. No a ať přitom posloucháte Český Blaník, protože teď se například společně podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam si můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka a náš kolega Dan Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Buriancem, s agenturistem Mark. Tentokrát o blížících se komunálních volbách a taky o volební účasti.
1: Dle území můžeme všeobecně říct, že v těch menších obcích je ta volební účast vyšší. Já si to vysvětluji tím, že tím, jak tam je relativně málo obyvatel, ty lidi se vzájemně znají, jsou to často sousedi, volí známé osobnosti, tak je tam i nějaká jako vyšší míra, řekněme, takové ty sociální kontroly, že chci být viděn u té volební urny. Takže všeobecně na těch menších obcích je ta volební účast vyšší. Pro zajímavost třeba byla 98% účast snad v obci Kije na Jičínsku.
0: Tak to je zajímavá informace a nejen tato. Můžete si poslechnout rovnou celé povídání a taky ho vidět třeba na našem webu radioblaník.cz. Jinak mrkněte i na YouTubeový kanál, no a zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku jedna od Heidi a nebo skupina Jelen na Českém Blaníku. Tak dobré ráno.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos!
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejví srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď

0: vím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
0: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
2: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Karel Gott, Být stále mlád, původně písnička od Alphaville, která vyšla už v roku 1984. Před námi jsou další písničky, koukneme se tedy spíš do budoucnosti, kde nás čeká Jakub Smolík.
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: Také modlitba Pavla Vítka.
2: Ten, kdo nám zlomil křídla havraní.
0: A dáme si i kapelu Krištof hned teď.

0: Pokud jste ještě nevykoukli ven, tak já vám prozradím, jak tam je.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatím je poměrně chladno, teploty mezi 9 až 12 stupni Celsia. Očekávejte, že přes den se vyšplhají až k 17 stupňům. Na horách bude ale chladno, jen kolem 7. Většinou bude oblačno, oblačnost ale začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Lokálně se mohou objevit přehánky, takže pokud chcete mít jistotu, vybavte se deštníkem. Už za chviličku tu bude Monika Holubová a s ní nejnovější zprávy.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Armáda zajistí izolaci ekologické zátěže na Šumavě v prostoru Dobrá voda. Nebezpečné látky by tak dál neměly pronikat do půdy. Následně pak armáda podle premiéra Andreje Babiše vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní. V lokalitě by mělo být asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Rodiče od začátku školního roku čekají i výdaje za obědy. Ty můžou stát kolem 1000 měsíčně. Rodiny v těžší finanční situace, ale můžou získat pomoc, jak říká koordinátorka projektu Obědy do škol Barbora Nejedlá.
7: Doporučila bych rodičům, pokud cítí, že potřebují podpořit, aby se obrátili na někoho ve škole, komu důvěřují a informují ho o našem projektu, ať zkontrolují stránky Women for Women, registrují se do aplikace, spojí se s námi, aby jsme mohli popsat, jak spolupráce funguje.
0: Při absenci musí rodiny obědy odhlásit, jinak může být dítě z projektu vyřazené. Policie zasahovala na pražském Smíchově. Z okna bytu ve čtvrtém patře v ulici pod Kavalírkou tam včera muž střílel z pistole ráže 9 mm. Zadrželi ho přivolaní policisté a nikdo nebyl zraněn. Střelce si kvůli jeho psychickému stavu převzali záchranáři. Dělníci zbourali v Benešově hlavní budovu bývalých táborských kasáren. Práce v areálu ale ještě nekončí. Suť je potřeba odvozit, předrtit a srovnat v zadním traktu kasáren. Hotovo by mělo být podle města do konce října. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už se na vás opět těší Veronika Rážová.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Moni, děkujeme za aktuální zprávy a já vám teď dodám další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Jakub Smolík, teď už ale Marcela Holanová a výstižná písnička Ráno na Českém Blaníku. Tak pěkné ráno s českými písničkami.

0: Věra Špinarová, Zdeněk Mann, Být sluncem na tvých víčkách na Českém Blaníku. A teď už Být písničkou dne.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Každý den pro vás odtajníme příběh jedné písničky a tentokrát tu máme Gentour, píseň Všechno bude fajn, tedy písničku, kterou můžeme slýchat už od 80. let. A sám Janek Ledecký nám prozradí něco o jejím vzniku.
2: Všechno bude fajn, to byl rok 88, kdy s tím poprvé přišel Petr Ackermann s tím hudebním nápadem a říkal, hele, zkus tomu napsat nějaký text, který nebude jako zatěžkaný vůbec žádným přemýšlením a bude jenom veselý a pozitivní. A my jsme tenkrát právě, to bylo už ten rok, jako ten 88, jsme tak jako vyhlásili v naší jako interní ideologii žentourský tenkrát, že heslo prostě na příští dekádu bude no problém. Tak jsem to tak napsal a pak jsme s toho udělali jednu nahrávku a druhou a najednou se stalo to, že ten další rok, takže v 89. tak si nejenom, že se dostavila revoluce a nám se podařilo třikrát za sebou vyhrát Triangle a to tak, že jsme tam prostě podrytili Elán a Turbo a prostě další, který to vypadalo, že to bude jasný, kdo vyhraje. A najednou nás to prostě, to bylo s úterým světadílem a v létě přišlo Pro milion celou noc, což dostalo Liru, takže to byl druhý single. A do toho vlítnul ještě tenhle sen letní single, jakože všechno bude fajn. A najednou všechny rádia, který tenkrát moc nebylo teda, tak nám najednou hráli tři singly a my jsme se najednou ocitli z těch klubů, kde jsme do té doby hráli na stadionech. No.
0: Tak to je krása, tak vidíte to, pokud máte pocit, že potřebujete trošičku si naklonit to štěstíčko, no tak si řekněte jako Janek Ledecký, všechno bude fajn a ono bude. Nakonec Janek je toho sám důkazem.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Pavel Vítek a jeho modlitba. No tak já vám můžu slíbit, že za chviličku vám naservíruju další české písničky, které máte rádi. Stejně tak bych vás ráda ponoukla k tomu, abyste dobře poslouchali, protože už zanedlouho vám prozradím, jakým způsobem si u nás můžete nechat zahrát písničku na přání. A kdo ví, třeba ji dnes necháte zahrát některému z oslavenců. Ať už to bude nositelka jména Darina, anebo třeba někdo, kdo slaví výročí narozeniny. No to už nechám na vás. Za chvilku se tomu pověnujeme, do té doby třeba kapela Krištof anebo Michal Tučný na Českém Blaníku.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: jdeme na počasí s meteoroložkou Ivetou Kodátkovou.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A podíváme se na to, jaké nás dnes čeká počasí. Tak dobré ráno, jaké bude?
2: Bude převažovat oblačno, ale právě na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a místy se zde stále budou vyskytovat přehánky anebo také déšť. V odpoledních a večerních hodinách oblačno začne ubývat místy až do vyjasnění a maximální teploty dnes čekáme 12 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 7, na Šumavě až 10 a vítr bude mírný, ale na Moravě a ve Slezsku bude stále čerstvý a bude snižovat pocitovou teplotu.
0: Dobrá, tak to vypadá na docela pěkný den. Děkujeme moc a za hodinu naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: A před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku i jedna slovenská od Elánu. Amnestia na Neveru. Předtím ještě Petra Janů. Snům tváří v tvář. Na Českém Blaníku. Tak dobré ráno.

0: Ladíte český Blaník a pokud se chcete naladit ještě o něco lépe a vybrat si svoji oblíbenou písničku, já vám dám právě teď tu příležitost. Vemte do ruky telefon a na číslo 720 83 6307 mi napište, kterou vám zahraju. Zahraju vám ji za nějakou půl hodinku, takže do té doby ještě můžete lehce přemýšlet, ale říkám lehce, protože kdo dřív napíše, ten bude mít písničku. Tak toho využijte 720 83 6307 no a klidně mi nahrajte i hlasovku, pokud máte WhatsApp. Je to snadné, nahrajete hlasovou zprávu, řeknete mi do ní, co chcete zahrát, pro koho, proč a taky, jak se jmenujete. A já ji takhle celou pěkně pustím do vysílání. Tak já si myslím, že je to lákavá nabídka, která se zkrátka a dobře neodmítá. 720 83 63 07.
1: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
2: Vy, vykat, Avidon, vidra.
1: Avidon?
2: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
3: Ty má maminka.
2: No prostě všechno na jednom místě.
4: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská
5: zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
3: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
6: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Úžasná písnička od Tria Baláš, Střihavka a Pavlíček, Země vzdálená na Českém Blaníku. 8. hodina je tady a po ní tu budou Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. Miluju tě.
1: Chybíš mi čím dál tím víc, a tak na křídlech holubic.
0: Taky si dáme Karla Gotta, To jsou fámy.
2: To jsou fámy, vždyť mám tě rád jedinou.
0: A těšte se i na kapelu Lucie, Amerika. A to není všechno, taky to bude písnička na přání, tedy písnička dle vašeho gusta, o kterou si píšete na 720
3: 836307. Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes má být sice prý pocitová teplota vyšší, nicméně teplota, kterou uvidíme na teploměru, bude maximálně 17 stupňů, na horách jen kolem 7. Většinou bude oblačno, přes den se nám ale vyčasí, lokálně se může vyskytnout déšť nebo přehánky, takže raději deštník sebou. Už za chviličku tu bude Monika Holubová a nejnovější zprávy.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s tákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stát a pardubická explozie chtějí posílit výrobu munice pro českou armádu. Souvisí to s klíčovými zbraňovými systémy zaváděnými do výzbroje české armády, včetně bojových vozidel CV-90, obrněných vozidel Pandur 2, tanků Leopard a dělostřeleckých systémů Cézar 8x8. Součástí spolupráce bude taky příprava na zajištění mobilizační připravenosti země. Poslance dnes čeká mimořádné jednání. Zabývat se budou návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Projednají ale taky další předlohy ve druhém čtení. Dagmar Havlová předá zdarma licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak podle svých slov, protože knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Města dál modernizují veřejnou dopravu. Třeba Jablonec nad Nisou chce pořídit nové elektrobusy a kolik jich bude, to říká mluvčí radnice Jana Fričová.
1: Společnost Jablonecká dopravní koupí 8 elektrobusů, které od února 2028 posílí městskou dopravu. Zaplatí za ně 90 milionů korun bez DPH. Jablonecká dopravní zároveň usiluje o dotaci ve výši 45 milionů korun.
0: Peníze by pomohly snížit náklady na pořízení vozidel. Tolik zprávy na Českém Blaníku a s dobrou náladou je tu opět Veronika Rážová.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A dobrou náladu vyvolávají i dobré české písničky. Já doufám, že i u vás. Za chviličku Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, Bezinky a nebo Kabáti. Houby magický na Českém Blaníku. Tak hezké ráno.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. Miluju tě na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A teď už uděláme radost někomu z vás a tím někým bude Milan. Dobrý den do rádia. Rád vás poslouchám cestou do práce, stejně jako právě teď. Prosím, zahrajte pro mě i pro mou manželku Věru k dnešnímu výročí Lenku Filipovou. Jenom blázni se radujou. Děkujeme moc krát, hezký den. Tak hezký den i vám a tady je vaše písnička. Lenka Filipová, jenom blázni se radujou na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

šalášních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: nohy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Tak to byla kapela Olympic Slzy tvý mámy na Českém Planíku. Tak já doufám, že si užíváte dnešní den, jak nejlépe to jde. A ideálně bez aut je to tak, protože právě dnes je ten den, kdy zcela bez výčitek můžete nechat své auto odpočívat. 22. září je totiž Evropským dnem bez aut, který tradičně uzavírá Evropský týden mobility. A tak v řadě evropských měst se při téhle příležitosti některé ulice úplně zavírají automobilům a prostor naopak dostávají chodci, cyklisté a nebo taky veřejná doprava. Smyslem tedy není auta zakázat, ale připomenout si, že hlavně po městě se někdy dá docela dobře fungovat i bez nich. A já bych si troufla tvrdit, že například v Praze a dalších větších českých městech i daleko lépe. Letošní Evropský týden mobility nese motto Mobilita pro všechny a zaměřuje se taky na potřeby různých generací. Tak schválně, zkuste tu výzvu, zkuste dnes nechat auto doma a třeba se projít anebo projet na kole cestou do práce anebo na nákup. Tak jsem zvědavá, kolik z nás to dá. No a před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu Black Milk anebo Plavce na Českém Blaníku.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Pro doma.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
6: Pro doma.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ho jete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Tereza Kernlová, Tereza Černochová, Helena Zeťová, tak to byly Black Milk, Nechci tě trápit na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A já vás taky nebudu trápit, já totiž slovo předám Ivetě Kodátkové, meteoroložce, která už ví, jak dnes bude.
2: Bude převažovat oblačno, ale právě na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a místy se stále budou vyskytovat přehánky anebo také déšť. V odpoledních a večerních hodinách oblačno začne ubývat místy až do vyjasnění a maximální teploty dnes čekáme 12 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 7, na Šumavě až 10 a vítr bude mírný, ale na Moravě a ve Slezsku bude stále čerstvý a bude snižovat pocitovou teplotu.
0: Tak my děkujeme moc za informace, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Tak já věřím, že ten den skutečně bude hezký, protože nevypadá to vůbec špatně, co si budeme povídat. No a před námi další české písničky a taky jedna slovenská, Tým. A ještě předtím Karel Zich, Máš chuť majoránky na Českém Blaníku. Tak dobré ráno a hezký poslech.
3: Oči do kořán a v těch očích tání

0: A to samozřejmě, pokud se vydáte do Prachatic, nebo pokud z Prachatic a okolí jste. Začátek je naplánovaný na 16:00 odpoledne na Velkém náměstí, kde to bude opravdu žít. Jak jinak, když tam vystoupí Petr Kolář? Taky Olga Lounová. A stejně tak i úžasná skupina Čechomor. A naše báječná blanická kapela vám také zahraje. Vstupné opět se neplatí, takže opět to máte gratis a navíc my pro vás budeme mít ještě speciální dárek v podobě sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Tak si ji nezapomeňte vzít a užijte si to.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Půjdeme na Sněžku?
10: Já chci hlavně na kolo.
11: A co ta herní krajina?
7: Jo, a taky chceme na Bobovku.
10: Babavku, babavku, babavku.
11: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
12: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
13: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague mají na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
14: Už víš, co máš s tím ramenem?
15: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
14: Takže musíš zase někam jinam.
15: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
14: To bych taky potřeboval.
15: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
16: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
17: Schořela mi kulma.
18: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
15: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
15: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
15: www.cirkushumberto.com.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz.
21: Nákupy v online shop CZ.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden.

0: www.onlineshop.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Já si říkám, že takový vlastní svět měl Marek Ztracený vlastně na svém koncertě v srpnu na Letenské pláni. Možná, že jste byli u toho a byli jste jeho součástí. Co je ale jisté, pokud budete poslouchat dál Český Blaník, budete součástí toho, že vám budu pouštět další české písničky, které máte rádi. Třeba jednu od Valdemara Matušky.
1: S Bohem lásko nech mě jít.
0: Taky tu budou MiG 21, Malotraktorem. A Michal David, tak ten nabádá k tomu, abychom šli blíž. Už za chvíli nejnovější zprávy a ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak na to, jak bylo ještě před pár desítkami minut pošmourno, tak koukám na oblohu a skutečně meteorologové mluvili pravdu. Už se nám začíná vyčasovat a to by mělo panovat nad celou Českou republikou. Dočkáme se až 17 stupňů Celsia, pokud ovšem míříte nahory, tam se pořádně oblečte. Má tam být jen kolem 6 stupňů, na Šumavě kolem 10. Tu a tam se také může objevit déšť. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky, tak zůstávejte s Blaníkem, s Českým Blaníkem.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Hezké úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO s 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%. Těsně třetí ODS má podporu 11% voličů. Do sněmovny by se podle aktuálního průzkumu agentury Median dostali ještě SPD a Piráti. Silnice a cyklostezky jsou s příchodem podzimu mokřejší a znečištěnější. Pozor by si proto měli dávat zejména jezdci na elektrokoloběžkách. Jízdu musí přizpůsobit aktuálním podmínkám, aby neohrozili sebe i ostatní. Pokračuje krajská koordinátorka BESIP Radka Binhaková.
1: Jezdci musí počítat s tím, že různé povrchy mohou mít výrazně odlišnou přilnavost. Před zatáčkou by měl jezdec brzdit s dostatečným předstihem a nevýjíždět do ní vysokou rychlostí. Ideálně tak, aby nemusel koloběžku klopit, nebo aby si ponechal dostatečný prostor pro bezpečné zastavení.
0: Počet nehod na elektrokoloběžkách narůstá. Oproti loňskému roku je to zhruba o 26%. Z toho nejvíce zraněných je mezi dětmi. Americký prezident Donald Trump je ve válce s médií. Čtyři velké televizní stanice se dohodly, že o něm nebudou vysílat živé zpravodajství. Jde o výraz solidarity s ostatními stanicemi, kterým Trump zakázal vstup do Bílého domu. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 9 hodin a 5 minut k tomu posloucháte Český Blaník. Přeju vám krásné úterní dopoledne. Je s vámi Veronika Rážová. Před námi Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Taky Valdemar Matuška a nebo Miraj. Jahoda na Českém Blaníku. Tak pěkný den.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Hotel Avion na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už Pepíno Vaněk na Českém Blaníku, tedy náš dobrý známý z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, který nám tentokrát přináší jeden barmanský kousek.
2: Muzeum rekordů hlásí, je čas na pořádný aperol. A ten největší, který jsme zapsali do České knihy rekordů, měl objem 15 litrů, byl připraven stejnou technologií, jako si ho dáváte na baru, a v době letních veder je to super osvěžení a ještě navíc nový český rekord. Gratulujeme.
0: Tak 15 litrů aperolu, to je, panečku, pořádné osvěžení. Děkujeme moc, Pepíno, a těšíme se na zítřejší rekord.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: Už za chvíli Mekyš Birka s Marikou Gombitovou, taky MIG 21 a nebo kapela Krištof, Tomáš Klus a jejich Cesta na Českém Blaníku v 9 hodin a 15 minut. Tak pěkný poslech.
3: Tou cestou, tím směrem, prý

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Cestou, necestou,

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: pomoc mi líbí. Mekyš Birka, Marika Gombitová v Slepých uličkách. Věděli jste, že tuhle písničku si budete moct zaspívat s Marikou Gombitovou na jejím velkém koncertě, který se odehraje v pražské O2 aréně už 10. října. Ovšem pozor, ona to zaspívá jako duet, nicméně se synem Mekyho Žbirky Davidem. Já si myslím, že to bude nádherné, no a věřím tomu, že pokud tam budete, že si to užijete. No a před námi další české písničky, které máte rádi. Už za chviličku Michal Tučný nebo Mňáka Ašďorp.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na rádiu Český Blaník.

0: Michal David, pojď blíž na Českém Blaníku. 9 hodin 43 minut k tomu a my se díváme do kalendáře. Dnes slaví svátek všechny Darinky, tak všechno nejlepší. Mimo jiné dneska také můžeme říct, že skutečně tento den bude podzimní, protože dnes je den stejně dlouhý jako den, jako noc a stává se tak dvakrát ročně, kdy se sluníčko při svém zdánlivém ročním pohybu nachází přesně na světovém rovníku. No a pojďme se ještě podívat hlouběji do kalendáře, tedy do historie. V roce 1946 se narodil český herec, spisovatel Arnošt Goldflam. Stejně tak dnes slaví také australský zpěvák Nick Cave, tomu je 69, no a italský tenor Andrea Bocelli, tomu je 68. Erdogan Atalay, tak pokud si říkáte, kdože to je, no tak přece Simír z Kobry 11, tomu je dnes rovných 60. Pokud slavíte i vy, už brzy si budete moci nechat zahrát písničku na přání, tak na to myslete, já vám za chviličku prozradím, jakým způsobem to uděláte. Do té doby si dáme další české písničky, třeba Marušku Rotrovou, anebo Karla Gota a jeho dcerku Šarlotku.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pila Smrčiny hlásí. Zima

0: Vyhodnoťte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Tak to byl Václav Neckář, Když ti nejsem hezkej. 10. hodina odbyla. Já vám můžu slíbit, že u nás na Českém Blaníku budeme dál pokračovat v rytmu českých písniček, které máte rádi. Kromě toho, pokud byste rádi nějakou písničku, kterou jste třeba dlouho neslyšeli a kterou byste u nás chtěli slyšet, a nebo kterou byste prostě chtěli jenom někoho potěšit, tak budete mít možnost nechat si zahrát písničku na přání. Já vám prozradím, jak na to. Do té doby si dáme třeba Pavla Bobka.
1: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
0: Zahraje a zaspívá i skupina Jelen.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: A na své si přijdou všichni ti z vás, kteří mají rádi kapelu Olympic.
3: Proč bývám z toho vždycky, když se ptám?
0: Proč zrovna ty? Na Českém Blaníku pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi, ale ještě předtím zprávy a taky počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibovali nejdříve oblačno, později potom se nám vyčasí, a to napříč celou Českou republikou. Takže pokud ještě nad sebou nemáte oblohu čistou, tak se určitě dočkáte a dočkáme se i sluníčka. Teploty v maximech kolem 17 stupňů, na horách pouze kolem 6. Tak zůstávejte s námi. Hezký poslech a krásné dopoledne.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i o zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a o zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Stovky lidí dneska ráno čekalo před pobočkami České národní banky na speciální 5 000 korunu. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze se fronta natáhla až na 700 metrů a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Lanová dráha na Pražský Petřín se vrací. Provoz s cestujícími odstartoval dneska ráno. Lidé se můžou mezi stanicemi Újezd a Petřín těšit na moderní vozy a obnovou prošla i trať, jak říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
1: Rekonstrukce také vyřešila nevyhovující technický stav tratě, která byla dožila, navíc poškozená extrémními srážkami v polovině září roku 2024, od kdy byla mimo provoz.
0: Lanovka bude v provozu denně od 7 ráno do 10:45. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. To byly aktuální zprávy, přejeme krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém Blaníku jako první v téhle hodině Reddy Kirken a Černý Brejle. Taky si dáme Pavla Bobka anebo Alici Hálovou, tedy samé české písničky, které máte rádi.
5: Nosím černý brejle.

0: I tady u nás na Českém Vlaníku 10 hodin 18 minut k tomu, tak pojďme si říct, že i kulatiny se dají oslavit prací. Tak o tom nás také přesvědčila paní Daniela Kolářová, která v den svých 80 hrála hlavní roli ve hře Návod na přežití ve Vršovickém divadle Mana. A že je místo oslavy na jevišti paní Daniele nijak nevadilo, tak o tom se můžeme přesvědčit i díky jejímu názoru.
1: Nevadí mi to, jo, protože jsme vlastně zvyklí hrát i o některých svátcích a tak dále, takže jako z toho profesního hlediska to není nic neobvyklé.
0: Tak my ještě jednou přejeme všechno nejlepší, no a nutno dodat, že je to vlastně taková krásná oslava slavit tím, co milujete. Tak před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu Olympic, Ivetu Bartošovou, anebo taky Víťu Vávru. Přicházejí jeho Holky z Gimplu. Tak hezký poslech.

0: Proč zrovna ty, ptá se kapela Olympic? No a já vám můžu říct, že proč zrovna kapela Olympic? Protože pánové jsou neuvěřitelní tím, kolik toho stíhají. No a pokud byste se o tom chtěli přesvědčit někde na vlastní oči a na vlastní uši, tak máte možnost vidět vystoupení Petra Jandy například už 27. září v Chotěvicích nebo v Praze. V rámci svatováclavské pouti, tak tam vystoupí celá kapela už 28.9. Takže si to moc užijte, no a pojďme dál. Před námi další české písničky. Za chviličku Hanka Zagorová nebo Petr Šťastný.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
6: Aditek!
5: Kdo nabízí těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky?
6: Aditek!
5: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
6: Aditek!
7: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
8: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
9: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
10: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.

0: člověk.
1: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná.

0: Voňavky děvčat, tak to je vašo patejdl na českém Blaníku. I slovenské písničky si tady hrajeme a moc rádi. Před námi je ale příležitost pro vás, pokud byste raději nějakou jinou, nebo pokud máte zkrátka a dobře svoji oblíbenou, kterou jste dlouho neslyšeli a chtěli byste ji slyšet právě u nás, tak máte šanci. Napište mi na 720 83 63 07, kterou písničku vás potěším. A já vám můžu slíbit, že zhruba za půl hodiny tady bude. No a napište mi tam také samozřejmě, proč byste tuhle písničku chtěli zahrát nebo komu ji pošlete. To všechno je jen a jen na vás, no a pokud se vám nechce psát, klidně můžete i posílat hlasovky. A to na stejné číslo 720 836 307 jen přes WhatsApp.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je
0: 836 307 jen přes WhatsApp.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.

0: Era prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Chtěli jste si někdy zkusit Nordic Walking, břešní tance, step, veslování nebo toužíte vylézt na lezeckou stěnu? Přijďte 23. září do Parku přátelství v Praze na Proseku a otestujte, co vám půjde nejlépe. Akci pořádá Liga proti rakovině Praha, která chce motivovat Čechy, aby žili zdravěji. Více na www.lpr.cz.
6: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
7: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené. Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
11: Rádio Český Vlaník.
12: To jsou i činasky.
13: Každý

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Jsme Český Blaník.
1: A najdete nás i na síti všech sítí.
0: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
1: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Tak já nebudu šeptat, ale řeknu vám, co bude pak. Tak pokud zůstanete na ladění na vlnách Českého Blaníku, tak se dočkáte písničky na přání, o kterou si píšete na 720 836 307 a taky se dočkáte třeba kapely Slza. Bude tu i Levandulová, Hanky Hegerové a Petra Habky.
1: Budeš má.
0: A nebo Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
2: Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
0: Za chvíli tedy další várka českých písniček, které máte rádi. Ještě si dáme zprávy a taky počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak sice už tu máme podzim, ale počasí bude poměrně schovívavé. Očekávejte, že dnes naměříme až 17 stupňů Celsia. Na horách to bude kolem 8. Většinou bude oblačná obloha, jen výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost by se měla během dne protrvávat, a to napříč celým územím České republiky. Tak si užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Příjemné úterní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky bez žádosti. První změny by měly začít platit od roku 2028. Knihovny po celé republice oslaví čtení. Do jubilejního 30. ročníku týdne knihoven se zapojí také Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Jaký program tam na návštěvníky od 28. září čeká, ví její mluvčí Petr Bobek.
10: Workshop s názvem Na cestě ke čtení. Uživatelé se tam dozví, jak vlastně pracovat se začínajícím čtenářem a jak posílit ten vztah ke čtení a ke knihám. Další akcí, kterou jsme si pro čtenáře připravili, je Amnestie. Je to vlastně určené pro ty, kteří mají nějakou upomínku na svém kontě.
9: Podmínkou pro odpuštění upomínky je vrácení všech dokumentů, kterých se dluh týká. Američanka skončila kvůli umělé inteligenci na několik měsíců ve vězení. Systém na rozpoznávání obličejů jí totiž označil jako osobu podílející se na bankovní loupeži. A to i přesto, že žena v místě loupeže nikdy nebyla. Než se všechno vysvětlilo, strávila několik měsíců za mřížemi. Teď chce odškodné 10 milionů dolarů. České tenistky rozehrávají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Británii. Jako první teď nastupuje Marie Bousková proti Sonaj Kartalové. Poté Linda Nosková vyzve Katie Bolterovou. Případnou rozhodující čtyřhru by měly odehrát Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou. Češky útočí na 12. titul a první od roku 2018. Tolik nejnovější zprávy, přejeme pohodové úterý.
3: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 3 minuty a tady už je Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr na Českém Blaníku.

0: Tak to je Věra Špinerová, Music Box, tak to jsme i my na Českém Blaníku. My vám hrajeme, ale hlavně ty české písničky, které máte rádi a občas dokonce na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Právě teď si jednu takovou dáme. Helča píše dobrý den do rády a prosím zahrajte pro všechny fanoušky Činasky písničku Hvězdy nad hlavou. Taky pro všechny vaše milé posluchače a pro všechny, kteří tráví dlouhé dny v práci místo toho, aby měli volno. Díky moc. Tak já doufám, že i v práci si to budete díky téhle pěkné písničce lépe užívat. Činasky Hvězdy nad hlavou na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Vaby Daněk. Za 5 minut bude 11:30 a já bych vás ráda ponoukla k tomu, abyste se podívali na naše sociální sítě. Pokud jste to totiž ještě neudělali třeba vůbec, tak jste o mnohé přišli, ale samozřejmě můžete to dohnat. Úplně tím nejjednodušším způsobem je, že nás dáte sledovat. Za to my budeme velice rádi. No a ještě prozradím, že nás najdete jako Český Blaník jak na Instagramu, tak na Facebooku. No a například dneska se dozvíte, kdo významný, koho si tady u nás také hrajeme, je z Kroměříže. Tak si to nenechte ujít.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
6: Slyšte, slyšte, poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Posloucháte Český Blaník, tak si představte, že česká pětitisícovka dostala speciální narozeninovou podobu. Česká národní banka vydala totiž výroční bankovku, která připomíná 100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé. Od běžné pětitisícovky ji poznáte, a to tak, že má takový neobvyklý přítisk, který díky nanočásticím mění barvu podle toho, jak bankovku nakloníte. Do oběhu míří 200 000 kusů a zajímavé je, že se nejedná o žádný suvenýr. Bankovkou se dá úplně normálně platit. Je otázka, kolik lidí to skutečně udělá. Sběratelsky zajímavou pětitisícovku si totiž nejspíš všichni radši schovají na památku. Před námi už jsou další české písničky. Za okamžik nabídnu Petra Nováka anebo Ilonu Čákovou.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
8: Levels.
7: I na Národní. Vstup je zdarma.
8: Levels.
9: Rychlost a pořádná dávka adrenalinu.

0: svoje kontroly mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
1: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
3: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Radio Český Blaník.

0: Lucie Bílá, obyčejná holka s neobyčejným hlasem. Pokud ji chcete slyšet a vidět naživo, 6.10. je nejbližší termín koncertu. Ten se odehraje v Rocknet aréně v Chomutově, tak si to moc užijte. Stejně jako další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Dáme si třeba Miraj. Když nemůžeš, těšit se můžete i na Marka Ztraceného. Zastav mě. Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě. A budou to i Vanastovy věci a jejich Nahá. A tím rozhodně nekončíme, taky se společně vydáme do Plzně. Budou tu i zprávy a ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude docela pěkný den. Já si myslím, že bychom to měli přijímat tak, jak to přichází. Lehké ochlazení, ale teploty do 17 stupňů vůbec nejsou špatné. K tomu se nám obloha během dne vyčasí a dočkáme se sice občas dešťových kapek, ale pouze vzácně. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Tak já jdu, miláčku.
3: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
2: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
3: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
2: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
3: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
5: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
6: Českém Blaníku.
7: Příjemné úterní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO se 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%. Těsně třetí ODS má podporu 11% voličů. Do sněmovny by se podle aktuálního průzkumu agentury Median dostali ještě SPD a Piráti. Ropa po 5 dnech zlevňování znovu zdražuje. Cena severomořského Brentu překročila $101 za barel. Trhy teď nervózně čekají na další vývoj jednání mezi Spojenými státy a Iránem během valného shromáždění OSN v New Yorku. Silnice a cyklostezky jsou s příchodem podzimu mokřejší a znečištěnější. Pozor by si proto měli dávat zejména jezdci na elektrokoloběžkách. Jízdu musí přizpůsobit aktuálním podmínkám, aby neohrozili sebe i ostatní, pokračuje krajská koordinátorka BESIPu Radka Binhaková.
8: Jezdci musí počítat s tím, že různé povrchy mohou mít výrazně odlišnou přilnavost. Před zatáčkou by měl jezdec brzdit s dostatečným předstihem a nevýjíždět do ní vysokou rychlostí. Ideálně tak, aby nemusel koloběžku klopit nebo aby si ponechal dostatečný prostor pro bezpečné zastavení.
7: Počet nehod na elektroběžkách narůstá. Oproti loňskému roku je to zhruba o čtvrtinu. Z toho nejvíce zraněných je mezi dětmi. Hokejová extraliga dneska nabídne 2 zápasy. O 6 večer hrají Pardubice doma s Libercem. Východočeši mají za sebou 2 výhry v řadě. Liberec na první vítězství v sezóně stále čeká. V 6:30 pak Sparta přivítá Mladou Boleslav. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné úterý.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Pravé poledne nám odbylo 4 minuty, k němu přibyli, vy posloucháte Český Blaník a tohle už jsou Petra Janů s Petrem Jandou. Není nám už 17, tak já vám přeju krásné odpoledne.

0: Miraj, když nemůžeš, tak přidej. 12 hodin 14 minut k tomu a já jsem vám slibovala, že se podíváme do Plzně. V domě na Klatovské třídě číslo 19 totiž bude Muzeum osvobození. Dům už prošel rozsáhlou rekonstrukcí a teď už pomalu, ale jistě vzniká expozice. Co všechno návštěvníkům nabídne, tak to nám nastíní architekt Ludvík Grimm.
1: Simulace bombardování, simulace krytu přízemí bude 5. 6. květen, plzeňské povstání, konec války. A pak se přesunou až do druhého patra, kde má být takzvaný tunel temna, který začíná 48. a končí až 89.
0: Tak děkujeme moc za informaci. Já ještě doplním, že největším exponátem bude 30-tunový americký tank Sherman. Tak my držíme palce, ať to všechno klapne, ať se expozice podaří nainstalovat tak, jak má být. No a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku vám nabídnu třeba Bobra a Motýla. Bude to i Lenka Filipová. Ještě předtím Marek Ztracený. Zastav mě na Českém Blaníku. Tak hezké odpoledne.

0: Věřili byste tomu, že oba pánové, tedy Zbyněk Bobrhorák i Martin Motýl, kteří v minulosti naspívali v roce 1997 tuhle písničku, tak působili v rockové skupině Argema? Tak já bych řekla, že tahle baladická písnička vůbec tomu nenapovídá, nicméně je stejně vydařená jako písně Argemy a my jsme za ní moc rádi a rádi si ji tady hrajeme. Další české písničky ale na sebe nenechají dlouho čekat. Už za pár okamžiků Miluška Voborníková a nebo Vanastovky na Českém Blaníku.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
13: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Na Českém Blaníku.
16: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Tak co, Michale, která byla ta prvá?
1: Myslíš láska?
0: No jasně.
1: No, tak ta byla už, počkej, bylo to v první třídě nebo ve školce? Monika se jmenovala, hele. A co na tom bylo vtipný, že už naše maminky vlastně v porodnici ležely vedle sebe, takže už tam jsme se možná dali dohromady.
0: Jo, takhle, takže to byla skoro, ale fakt jenom skoro osudová láska.
1: Skoro, no, pak to dlouho netrvalo teda.
0: Tak většinou, nebo ne většinou, ale často ta první není ta pravá.
1: No, jsem se neměl tím zrcátkem koukat po cukni, no, ale to je v pohodě.
0: Ale co to na sebe prozrazuješ? Pojďme spíš prozradit, co nás tady čeká. České písničky, které máte rádi. S Michalem taky písnička na přání, písnička dne. Řeč bude i o letním koncertě a nenechte si to ujít, protože on už se nezadržitelně blíží. No a já ještě prozradím, že než zvednu kotvy, dáme si Haničku Zagorovou anebo kapelu Krištof. Tak hezký poslech, krásné odpoledne a zítra se těším na slyšenou.
1: Ahoj.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery.

0: hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel. A když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: I letos na podzim mi buší.

0: Přátelé, doufám, že vám nehoří termíny ani nic jiného a že to zlé rozhodně při úterku není. Láďa Vodička za námi, před námi další české písničky, které máte rádi. Jelen a Magdaléna už za malý okamžik. Taky bude Michal David. Vydáme se po cestách růžových. A ještě Znamení divokého byla. A bude jich rozhodně víc. Po zprávách pokračujeme.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den polojasný až jasný, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle ještě vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy, s tím počítejte. Teploty zítra 14 až 18, na jihu Moravy kolem 20 a na horách v průměru okolo 9 stupňů, jen na Šumavě tam bude opět tepleji, až 12 stupňů tady naměříme. Teď už Vladan Hýl ve studiu a další odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké úterní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Natural 95 stojí v průměru skoro 46 korun za litr. Nafta přes 49 korun. Diesel se tak už těsně blíží historickému maximu z roku 2022, kdy litr stál 49 korun a 57 haléřů. Táborské nádraží čeká velká proměna. Začíná celková rekonstrukce nádražní budovy, která propojí historické části s novými přístavbami. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
10: Výsledkem budou moderní, plně bezbariérové prostory odpovídající současným potřebám cestujících. Hlavním prostorem pro cestující se stane nová odbavovací hala. V bezbariérové přístavbě propojené s podchodem vzniknou toalety a výdejní boxy.
9: Stavební práce budou hotové na jaře 2028. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Kritici Trumpův krok označují za autokratské jednání. Na atletickém mistrovství Evropy se nově vyplatí skončit i osmý. Od roku 2028 dostanou finanční prémii všichni závodníci v elitní osmičce. Evropská atletika rozdělí na šampionátu v Polsku celkem přes 85 milionů korun. Tolik nejnovější zprávy, přejeme příjemné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne a také dobré trávení toho úterního oběda. Už vám teď přeje od mikrofonu Michal Krosberský. Startujeme naše odpolední vysílání a tady je Karel Gott. Zůstanu svůj, tak ať se máte fajn.

holce říct, že bys chtěl na ní.

0: tak tuhle tu písničku si zase tak často nehrajeme. Standa Hložek, Petr Kotfalt a Láska očima doznívá 16 minut po 13.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Co ovšem, přátelé, končí, tak to jsou naše letní koncerty, protože podzim už se pomaličku dostává k žezlu, dalo by se říct, a tak my se s vámi rádi uvidíme na posledním letním koncertě tohoto roku, a to už tento pátek, kdy dorazíme do Prachatic, naše velké pódium rozbalíme na velkém náměstí a ve 4 odpoledne to tam všechno vypukneme, tak doufám, že stihnete dorazit z práce, abyste si mohli užít třeba naživo Olgu Lounovou, která je výborná.
2: Patříme k sobě,
0: nebude chybět Petr Kolář. A tentokrát kromě blanické kapely nabídneme i kapelu Čechomor. A k tomu samozřejmě spousta dobré zábavy. Někdo z mých kolegů tam rozhodně bude na místě, aby se postaral také o celou tu moderaci, dalo by se říct. Vy si u toho můžete dát dobré jídlo, pití a samozřejmě u našich kolegů a kolegyň si vyzvednout tu praktickou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, díky které už pár týdnů dostáváte tisíci koruny, ale stále tady na někoho čeká ta vysněná výhra, čili rovných 100 tisíc korun. Tak si i pro tu samolepku rozhodně zajděte v pátek do Prachatic.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Lešek Semelka, minutu před půl druhou na Českém Blaníku a Šaty z šátku. Možná měl reálnou předlohu k téhleté písničce, protože, milé dámy, zřejmě mě dáte za pravdu a možná mě opravíte. Já nevím, jestli to bylo v 80. nebo 90. letech. Já si vybavuju, že se opravdu šily po domácku šaty z šátku, z takových těch velkých, že jo? Tak jestli to víte přesně, tak mě to dejte vědět klidně do SMSky. Já vám mezi tím posílám Ivanu Hajnovou, Dáme si lháře a dáme si taky kapelu Divokej byl a Znamení za malý okamžik.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
8: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
7: A auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
8: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
11: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Blaník.

0: Michalem Davidem jsme se takhle 15 minut před 14. vydali po cestách růžových a když vy možná cestujete, tak si zabalíte nějakou tu sváču. U nás bychom řekli, že si dáme mezi chleby nějaký ten řízek a vyrážíme. No a my u toho chleba chvilku zůstaneme, protože se říká, že dobrý obchodník prodá opravdu všechno a někomu se to možná i daří. Jistý pekař ze Štýrského Hradce teď otevřel svoji první pobočku v Americe, konkrétně v New Yorku. A otevřel si tady pekárnu, která teda vypadá spíše jako luxusní butik, intimní nasvětlení, ten bochník vám nakrájí speciální nožem, zabálí do hedvábného papíru, no prostě luxus. Musím říct, že tomu odpovídá i ta cena. Celý ten 1,5-kilový kus jejich tradičního rakouského žitného kváskového chleba totiž stojí $60, čili v přepočtu nějakých 1270 korun. A teď mě řekněte, koupili byste si každý den takovýhle chleba? Prý za tou cenou je čas a taky 57 let starý kvásek, který si pořád udržují a taky to pečou z biožitné rakouské mouky. No a výsledek? Podle zákazníků je kůrka málo křupavá, střídka může působit mazlavě, takže málo kdo se tam vrátí podruhé. Jsem fakt zvědavý, jak dlouho jim tam ta pekárna vydrží. Navíc v Rakousku mají tu samou pekárnu a tam jim prodávají ten chleba za normální 100 korun jako všude jinde, jo? Takže tady vysloveně chtěl zbohatnout, ale asi mu to nevyjde. Od nás za chvíli Marek Ztracený a také Petr Spálený. Až mě anděle.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti.
8: Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celé.

0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
1: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači.
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

0: František Donáda, Renesance a písnička Nejsi žádná lady. Před námi další hodina odpoledního vysílání a odstartuje jí Věrka Špinarová už za chvíli s písničkou Bílá java 250. A taky bude Pepa Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. A pustíme se i Petra Reska. Moje díky patří vám. Prostě české písničky, které máte rádi, na českém blaníku i po 14. hodině.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Na českém blaníku.
0: Jak to s počasím bude vypadat zítra? No o něco lépe než dneska, řekl bych. Bude totiž už polojasno až jasno se sluníčkem. Odpoledne přechodně se může zatáhnout a na východě se ještě objeví výjimečně přehánky. Ráno počítejme s mlhami a co se týče teplot, ty se budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni. Na jihu Moravě naměříme až 20. Naopak na horách maximálně do plus 9. Jen na Šumavě bude teplej, tady bude až 12 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřejší středu a teď Vladan Hýl a aktuální zprávy.
7: Zprávy na českém blaníku.
8: Pohodové úterní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Léto se s námi ještě neloučí, zatímco teď Česko zažívá chladnější dny a místy i ranní mrazíky, o víkendu má dorazit babí léto s teplotami až kolem 25 stupňů. Na jihozápadě Evropy je ještě větší extrém, ve Francii můžou teploty vystoupat až k 38 stupňům. Lanová dráha na pražský Petřín se vrací. Provoz s cestujícími začal dneska ráno. Lidé se můžou mezi stanicemi Újezd a Petřín těšit na moderní vozy a obnovou prošla i trať. Jak říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
9: Jednalo se o kompletní rekonstrukci drážního tělesa lanové dráhy formou výměny za novou. Rekonstrukce také vyřešila nevyhovující technický stav tratě, která byla dožila, navíc poškozená extrémními srážkami v polovině září roku 2024, od kdy byla mimo provoz.
8: Lanovka bude v provozu denně od 7 ráno do 10:45 večer. Američanka skončila kvůli umělé inteligenci na několik měsíců ve vězení. Systém na rozpoznávání obličejů jí totiž označil jako osobu podílející se na bankovní loupeži. A to i přesto, že žena v místě loupeže nikdy nebyla. Než se všechno vysvětlilo, strávila několik měsíců za mřížemi. Teď chce odškodné 10 milionů dolarů. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou. Ta týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu můžou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou. To byly nejnovější zprávy. Přejeme pohodové odpoledne.
7: Rádio Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krásné odpoledne s datem 22. září. Už za chvíli připomeneme první utkání našeho fotbalového nároďáku, ale hlavně si budeme hrát. Lucie a Marie za chvíli a začínáme s Věrkou Špinarovou. Tady je Bílá java 250.

0: na rádiu Český Blaník.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal.

bude telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Pepa Laufer, s Bohem lásko, já jedu dál. A my taky popojedeme dál. Náš fotbalový nároďák totiž čeká první utkání pod novým trenérem. A nebude to zrovna procházka růžovým sadem, co si budeme povídat. V sobotu se naši utkají s Chorvatskem a v roli asistenta trenéra se představí na lavičce poprvé Radek Bejbl.
2: Jsme na startu nové etapy. Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou. Samozřejmě vnímáme, že jsou před náma strašně těžké utkání v té A skupině Ligy národů. Budeme se snažit tým připravit tak, aby podal co nejlepší výkon a samozřejmě, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
1: No, ještě dodám, že v Lize národů se náš výběr střetne také s Anglií a se Španělskem a lehké to rozhodně nebude. Tak držíme palce a taky hrajeme. Za chvíli už Petr Rezek, taky Tomáš Klus a teď Hanka Zagorová, tvá žena Růžena. Michale, s vámi, hezký den. Kdo

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: díky patří vám a my vám taky děkujeme, že jste s námi, s Českým Blaníkem. A než vám za chvíli nabídneme další domácí rekord, tak přijde Michal Hruza a kapela Kreštof. Do nebe se propadám. To všechno na Českém Blaníku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
3: A já si dám steak.
2: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
10: Rádio Český Blaník.

0: Petr Nať na českém Blaníku a také písnička Láska je to s vámi. A s námi už je tady Pepíno Vaněk a to znamená jedno a jediné. Jdeme se mrknout na další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: A ten dnešní se vám, přátelé, bude rozhodně líbit, protože je tak trošku barmanský a když s tím Pepíno Vaněk přišel, tak jsem normálně dostal chuť vyrazit někam do baru. A řekneme hned proč. Pepíno?
2: Muzeum rekordů hlásí, je čas na pořádný aperol. A ten největší, který jsme zapsali do České knihy rekordů, měl objem 15 litrů, byl připraven stejnou technologií, jako si ho dáváte na baru a v době letních veder je to super osvěžení a ještě navíc nový český rekord. Gratulujeme.
0: No to každopádně, jenom jsem zvědavý, kdo těch 15 litrů jako dá sám. To nevím, ale jako taková skupinová záležitost, proč ne, že? Tak další rekord zase zítra.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: No uvidíme, kdo dneska večer bude vcházet do našich snů. Každopádně teď to byl Vašek Neckář, který nás potěšil takhle při úterním odpolední těsně před 15. hodinou. A po 15. třeba Petr Kotfalt. Milujem se čím dál víc.
1: Milujem se čím dál víc.
0: Že je život pes, bude zpívat Gump.
1: Vždycky, když život je pes.
0: Respektive nás čeká písnička z tohoto filmu a ještě Turbo, Láska z pasáží. Na českém blaníku dál české písničky, které máte rádi.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
4: Vy, vykat, Avidon, vidra.
3: Avidon?
4: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
6: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší středa už má být polojasná až jasná se sluncem. Odpoledne přechodně se může zatáhnout a na východě se objeví i přehánky. Ráno počítejme s mlhami. A teploty zítra 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy až 20 a na horách v průměru kolem 9. Jen na Šumavě naměříme až 12 stupňů. Tolik počasí a naproti mně už změna dorazila Eliška Votrubová a ta určitě více se děje doma i ve světě.
10: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V energetické chudobě bylo loni 1,1 milionu obyvatel Česka. Proti předchozím dvěma letům jich po snížení cen o 200 tisíc ubylo. Energetická chudoba nejméně ohrožovala úplné rodiny s dětmi a seniorské páry. Naopak problémy s ní měly chudší rodiny s dětmi, třetina samoživitelek či čtvrtina samotných seniorek. Letošní sucho udělalo čáru přes rozpočet rybářům. Kvůli počasí na řadě míst posunují termíny výlovů víc k zimě. Třeba na Vysočině měli při letošních vedrech někde vyšší úhyny u druhů ryb, které jsou citlivé na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala taky kvalita vody. V pražských Modřanech vzniklo místo, kde mohou lidé cestující za prací nebo odpočinkem odložit auto a přesednout na MHD. Podíval se na něj reportér Radek Barkman.
11: Pěkný den. Obyvatelé Prahy 12 a přilehlých obcí mohou od útery využívat záchytné parkoviště P+R. Napojeno je přímo na tramvajové zastávky MHD nádraží Modřany i na místní vlakovou stanici. Pojmout by mělo až 52 vozidel. Po dobu 12 hodin navíc bude zcela zdarma. Prozatím ale zůstane nehlídané. V blízké době by zde však s přivedením elektrické energie mohl být zaveden i kamerový systém. Z Modřan, Radek Barkman.
10: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková. Výběr kapitánky Barbory Strýcové tak od postupu do semifinále dělí jedno vítězství. O druhý postupový bod teď hraje wimbledonská šampionka a světová šestka Linda Nosková. Tolik zprávy, pěkný den.
1: Rádio Český blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám budeme servírovat i 3 minutky po 15. hodině. Michal Krusbrský je s vámi a mě už teď střídá Petr Kotfalt. Milujem se čím dál víc. Dobré odpoledne.

0: Ano, duo Filigrán, které si možná pamatujete ještě z Televariété v 80. letech, kde velmi často vystupovali. Brácha umí, tak se jmenovala tahle písnička.
1: Radio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A já vám teď nabízím rovnou 3 písničky, abychom vám takhle při úterním odpoledni zlepšili náladu, protože pokud váš den, zejména ten pracovní, není procházka růžovým sadem, tak my se teď projdeme do ráje. Ano, dáme si 3 písničky, kde se ten ráj právě vyskytuje. Takže Karel Gott, Cesta rájem, bude taky Michal David, Děti ráje, a určitě vás napadla i písnička od Dana Hulky Ráj. Tak ta taky nesmí chybět v tom dnešním výběru. Ať se líbí.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Ano, tak tohle byl třetí ráj v pořadí v rámci 3 ve 3. Dan Hulka za námi. A jak si vy představujete ten svůj ráj? Že vrazíte někam k moři, pod palmy, a nebo vám stačí pustit si český Blaníček a hned jste v hudebním ráji? Pokud byste se cítili v ráji třeba v italských Benátkách, tak prosím vás, nemám dobrou zprávu. Už možná víte, že město se rozhodlo, že tam musíme platit jednorázový poplatek, aby se snížilo množství turistů. Jenže teď zjistili, že těch 120 až 240 korun jako moc nefunguje a turisti jezdí i tak, tak možná to zvýší na 730 korun. Jednorázový poplatek, co? Tak ještě byste jeli? No, pokud jste v Benátkách nebyli, tak myslím, že byste byli stále ochotní těch 730 ještě dát. My vám dáme další české písničky, za chvíli Turbo, anebo Helena Vondráčková a Martin Maxa.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
8: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
11: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník.

není to tělo mý, a ví Bůh, ani moje tvář, ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen deja vu je tvým hostem v domě.

0: Slovenska, Adam Ďurica a jeho mandolína dozněla a my se jdeme podívat a prozkoumat naše webové stránky radioblaník.cz, protože tady už přistál další díl podcastu Čísla Česka, kde si náš šéf Daniel Rumpík povídá s Honzou Boriancem z agentury Stenmark. No a tentokrát si vzali na paškál komunální volby a řeč byla třeba i o volební účasti.
1: Dle území můžeme všeobecně říct, že v těch menších je ta volební účast vyšší. Já si to vysvětluji tím, že tím, jak tam je relativně málo obyvatel, ty lidi se vzájemně znají, jsou to často sousedi, volí známé osobnosti, tak je tam nějaká jako vyšší míra, řekněme, takové ty sociální kontroly, že chci být viděn u té volební urny. Takže všeobecně na těch menších obcích je ta volební účast vyšší. Pro zajímavost třeba byla 98% účast snad v obci Kije na Jičínsku.
0: No prosím, tak celé povídání nejenom o volbách si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz a nebo také na našem YouTubeovém kanále, ať to máte i s obrazem. A za chvíli Kateřina Marie Tichá a také Damian Stýská se mi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
4: Chtěli jste si někdy zkusit Nordic Walking, břešní tance, step, veslování nebo toužíte vylézt na lezeckou stěnu? Přijďte 23. září do Parku přátelství v Praze na Proseku a otestujte, co vám půjde nejlépe. Akci pořádá Liga proti rakovině Praha, která chce motivovat Čechy, aby žili zdravěji. Více na www.lpr.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
7: Karle! Řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
8: Jak bych mohl?
7: Tak jak se jmenuje?
8: Maminka.
7: Restaurace, ty jsi zapomněl.
8: Prosím tě, no dovol.
7: Karle, já vsteky se zelenám.
8: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
7: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
8: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
9: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
10: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
13: Radio Český Baník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

přes půl vrát. A tak bych rost, no prostě skvost, a jen bych zářil spod oblohy. Bohužel

0: Jo, dívka, Arnošt Pátek nám zaspíval a hlavně dospíval v 16.00 a po 16. už nás čeká jiný zpěvák, a to Standa Hložek. Bude Krejčí a bude taky Dalibor Janda. A ještě kapela Kex a písnička Víš. No a rozhodně jich bude víc, protože hned po zprávách pokračujeme.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak snad zítra bude víc toho sluníčka. Máme čekat polojasno až skoro jasno, jen odpoledne přechodně oblačno a na východě se může sem tam ještě vyskytnout přehánka. Ráno ale musíme počítat s mlhami. Teploty 14 až 18 maximálně, na jihu Moravy do 20 a na horách do plus 9 stupňů. Jen na Šumavě bude teplej, tam se rtuť teploměru může vešplhat až na 12 stupňů. Tolik počasí a co se dál děje, to sleduje Eliška Votrubová.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se kvapem blíží. V řadě obcí se spolu s komunálkami opět uskuteční taky referenda. Třeba v Záhorovicích na Uherskohradišťsku budou občané rozhodovat o postoji obce k zachování přejezdů. Správa železnic totiž uvažuje, že jeden zruší. K volebním urnám lidé půjdou 9. a 10. října. Deště z posledního měsíce doplnili vláhu v horní vrstvě půdy, nicméně v hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody dál minimální. Srážky se taky zatím vůbec neprojevily na průtocích v řekách. Řada z nich dál zůstává pod hranicí sucha. Vyplývá to z informací vědců z projektu Intersucho. Karlovarský kraj začne stavět základnu pro letecké záchranáře. Vznikne na letišti v Karlových Varech. Teď je potřeba najít zhotovitele. Kdyby se mohlo začít stavět, říká hejtman Petr Kubis.
8: Počítáme, že převzetí staveniště by mohlo dojít někdy v listopadu letošního roku a termín dokončení počítáme konec roku 2027, nejpozději do května roku 2028.
7: Do Karlovarského kraje zatím létají vrtulníky záchranné služby většinou z Plzně nebo z Ústí nad Labem a někdy z Prahy. Nafta v Česku v srpnu zdražila o 14,3%. Podle statistického úřadu Eurostat je to nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Druhý nejvyšší růst ceny nafty registruje Bulharsko, třetí Lucembursko. Naopak nejméně zdražila nafta v Itálii, a to o 5,2%. Tolik zprávy, hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Tak jste to slyšeli, pokud chcete levnější naftu, tak zařaďte další rychlost a jeďte až do Itálie. U nás Standa Hložek a Krejčí a Michal Krusberský vám přeje dobré odpoledne.

0: Ano, Dalibor Janda a Padá hvězda, tak si něco přejte. A pokud je to písnička dne, tak to vám můžu splnit.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: My se dneska dáme zpěváka, kterého jste mohli velmi často slýchat na našich letních koncertech. Konkrétně byl s námi v Chomutově, Tišnově, Prostějově a Čáslavi. A vy, kteří jste tam byli, vy už tušíte, že to bude Jarek Ledecký. I když my si dáme Janka ještě v kapele Žentour a dáme si písničku Všechno bude fajn, tak schválně. Vzpomneš si, Janku, co to byl za rok?
3: Všechno bude fajn, to byl rok 88, kdy s tím poprvé přišel Petr Ackermann s tím hudebním nápadem a říkal, hele, zkus tomu napsat nějaký text, který nebude jako zatěžkaný vůbec žádným přemýšlením a bude jenom veselý a pozitivní. A my jsme tenkrát právě, to bylo už ten rok, jako ten 88, jsme tak jako vyhlásili v naší jako interní ideologii žentourský tenkrát, že heslo prostě na příští dekádu bude no problém. Tak jsem to tak napsal a pak jsme s tou udělali jednu nahrávku a druhou a najednou se stalo to, že ten další rok, takže v 89. jaksi nejenom, že se dostavila revoluce a nám se podařilo třikrát za sebou vyhrát Triangle a to tak, že jsme tam prostě podrytili Elán a Turbo a prostě další, který to vypadalo, že to bude jasný, kdo vyhraje. A najednou nás to prostě, to bylo s Úterým světadílem a v létě přišlo Pro milion celou noc, což dostalo Liru, takže to byl druhý single. A do toho vlítnul ještě tenhle sen letní single, jakože všechno bude fajn. A najednou všechny rádia, který tenkrát moc nebylo teda, tak nám najednou hráli tři singly a my jsme se najednou ocitli z těch klubů, kde jsme do té doby hráli na stadionech. No.
0: No, ale Jankovi to zřejmě nestačilo, tak se záhy poté vydal na solovou dráhu a od těch časů ho slýcháme hlavně o Vánocích, co si budeme povídat. Teď ale Žentour, Všechno bude fajn.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Kapela Olympic, Petr Janda a vlak, co nikde nestaví. A my jsme taky takový rozjetý vlak, který rozhodně nestaví. A dál vám hrajeme české písničky, které máte rádi. Už za chvíli se můžete těšit na Činasky i na Marka Ztraceného. A zdravíme také všechny Dariny, které dneska mají svátek. Dámy, užijte si to od nás a rozhodně byste už za chvíli mohli dostat taky jeden hezký dáreček. No, uvidíme.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
4: Aditek!
3: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
4: Aditek!
3: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
4: Aditek!
5: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
16: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: kdy hledáme signál.
1: Český Blaník.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů zvrchla bík.

0: Kapela Elan na českém Blaníku, od Tatěr k Dunaju, siroty zpěvají a já doufám, že od Aše až po Ostravu posloucháte český Blaník a schválně jsem zvědavý, odkud přijde ta další žádost o písničku na přání, protože už po 17. hodině budeme hrát na přání a teď je ten čas si tu písničku pomaličku objednat a můžete posílat buď SMSky, a nebo taky hlasovky, které nahrajete přes WhatsApp, obojí posílejte na číslo 720 836307. A klidně můžete poslat nějakou písničku právě Darinám, které dneska mají svátek, nebo jenom sobě, kolegům v práci, to necháme rozhodně na vás. Tak zdravíme do aut i na pracoviště a za chvíli Hanka Zagorová, také Kabáti a písnička Oni.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Prach, rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru, kterou z gauče nezažijete. Mistrovství

0: Demolitní práce, demolice.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.
5: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
6: Rádio Česká.

0: Rádio Český Blaník.
1: Na cestách kočárem, kdo svírá bič, ten pravdu má.

0: Vašek Leckář, chci tě líbat, tak to rozhodně můžete, pokud máte s kým. Já vám budu raději hrát české písničky, které máte rádi. Michal David a Disco příběh, ten přijde ze všeho nejdřív. Odstartuje to další hodinu a pak si dáme taky Helenu Vondráčkovou. A už teď se můžete těšit taky na Karla Gotta. No a bude jich rozhodně víc. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babovku, babovku, babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na co se můžeme těšit zítra? Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Ráno počítejme s mlhami, co teploty 14 až 18 v průměru, protože třeba na jižní Moravě bude až 20 a na horách jenom 9 stupňů. Naopak na Šumavě tam rtuť teploměru povyskočí až na 12 stupňů. Tolik počasí a co se děje dál, to sleduje Eliška Votrubová.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řidičské průkazy by mohly místo 10 platit 15 let. Delší platnost řidičáků chce prosadit ministerstvo dopravy. Rezort zároveň navrhuje povolit vyšší maximální rychlost za hodinu pro obytňáky. Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla by mohly místo 80 jezdit stovkou. Podle návrhu by změny měly začít platit od července 27. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad lesy 250 nemocných. 240 z toho je dětí. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienickou stanici, která prověřuje školní jídelnu. Pro část školy vyhlásil ředitel na středu a čtvrtek ředitelské volno. Na situaci upozornil deník Blesk. Nemocnice Jihlava má novou magnetickou rezonanci. Jde o moderní přístroj, který je jediný svého druhu na Vysočině. Co pacientům nabídne, vysvětlí mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
11: Nová magnetická rezonance 3T oproti té starší klasické, tak je rychlejší a přesnější. V praxi to znamená, že například vyšetření, které na stávající magnetické rezonanci trvalo 25 minut, tak nový přístroj to zvládne třeba za 15 minut. Takže tam určitě ušetření času.
10: Je významný hlavně pro vyšetření kloubů a neurologická vyšetření. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové tak postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková. V semifinále Češky v pátek vyzvou buď Kazachstán nebo Španělsko. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A také si jednu můžete nechat zahrát vy sami, vybírat z našeho hudebního archivu. Stačí poslat SMS-ku s vaší žádostí na 720-836-3307. A teď už zase hrajeme. Michal David, Disco příběh a Michal Krusberský je taky stále s vámi.

0: Turbo, ne, tango, co s tím sklem? Tak já nevím, co se sklem, ale s písničkou na přání bych vám pomoci mohl.
1: Český Baník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Dobré odpoledne do Českého Blaníku přeje Naďa Benešová. Prosím, zahrajte nám na povzbuzení a zlepšení nálady v tom podzimním pošmoudném počasí. Dneska u nás totiž střídavě zataženo a prší. Tak rozhodně posíláme Krištofy, tak nějak málo tančím a doufám, Naďo, že to teda pěkně roztančíte i doma u těch rádiových přijímačů, nebo jestli nás posloucháte přes počítač, to už nechám na vás. Každopádně písnička k vám letí a přejeme, ať se to zlepší. Třeba už zítra bude polojasno, jak nám slibují meteorologové.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: Kapela Týma Palo Habera, který momentálně sedí zase v porotě Superstar a písnička Je tam v tom těž. Tak doufám, že pokud v něčem lítáte, tak je to jenom něco příjemného. My lítáme v českých písničkách a proto vám je dál budeme nabízet. Už za chvíli Karel Gott, kterého jsem slíbil na začátku hodiny, bude i Petr Spálený a nebo Helena Vondráčková. Čas je proti nám. Ta bude ze všeho nejdřív.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: Já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
8: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Co Čech, to rekordman.
11: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
10: Pojďte si s námi o nich povídat.
11: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
10: Co Čech, to rekordman.
11: Na Českém Blaníku.
10: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto, můžeš být dobrý v golfu, anebo skočit salto.

0: Lucie a šťastný chlap, a možná i ten váš chlap bude šťastný, když ho vezmete na koncert.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Pravda, léto už není, jak bývalo, pomaličku už přichází podzim a je to na těch teplotách znát. My vám ale přece jenom tento pátek přivážíme náš poslední letní koncert a zavítáme za vámi do Prachatic, kde na velkém náměstí to všechno rozbalíme ve 4 odpoledne. A bude tentokrát Petr Kolář, Olga Lounová, samozřejmě blanická kapela, ale kromě ní i kapela Čechomor, a ta možná úplně poprvé v rámci letních koncertů letos, tak kdo ví. Každopádně přijďte si ji poslechnout, protože nejenom, že budete poslouchat, budete dostávat také sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám přinášejí peníze. Dokonce na někoho z vás stále ještě čeká ta 100 tisíc Sová výhra, ano, přesně tak, takže je dobré mít svoji sluníčkovou samolepku doma, protože pak můžete takové peníze vyhrát. Nezapomeňte, že i tento koncert je zcela zadarmo a kromě poslouchání je pro vás připraveno i dobré jídlo a pití. Takže v pátek v Prachaticích těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Slyšte, slyšte, poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
13: Tak já jdu, miláčku.
14: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
13: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
14: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
13: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
14: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
15: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
16: Trubky troubí, vstávat se má.
17: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
18: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
19: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: Ještě před 18. hodinou nás rozproudila Maria Rotrová, muž číslo jedna dozněl a další zazní hned po 18. hodině. A budou to rovnou dva muži, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Dáme si jednu pohádkovou. Taky bude Petr Muk a Zrcadlo. A do třetice ještě Dalibor Janda, budeme hrát Kličkovanou. Na Českém Blaníku i dál české písničky, které máte rádi.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra počasí bude trošku hezčí, řekl bych, protože už se nám na obloze také ukáže sluníčko. Čekáme polojasno až skoro jasno, jen přechodně na východě se můžou objevit přehánky a ráno počítejme raději s mlhami. Teploty v průměru 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách kolem 9. Teď poslední odpolední zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Druzí jsou Starostové se 12%, následovaní ODS s 11%. Dál by se dostalo i SPD a Piráti. Motoristé by se naopak do dolní komory opět nedostali. Ukázal to průzkum společnosti Median. Italská premiérka Giorgia Meloniová navštíví příští týden Českou republiku. O návštěvě šéfky italské vlády mluvil včera český premiér Andrej Babiš. Uvedl, že by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Letos je to 70 let od slavného vítězství československého týmu v mezinárodní motocyklové soutěži v Garmisch-Partenkirchenu. Dneska si toto výročí připomnělo Národní technické muzeum. Na místě byla i naše reportérka Sára Voldánová.
8: Hezký den, dnes se tu v Národním technické muzeum nejen vzpomínalo na legendární vítězství, ale muzeum především rozšířilo svou sbírku o nový klenot. Závodní motocykl ČZ-125 Miloslava Součka, tehdejšího člena vítězného týmu a jednoho z nejvýznamnějších československých motokrosařů. Muzeu ho předal jeho dosavadní majitel Karel Lorenz. Stroj se dochoval v původním neupravovaném stavu a dnes tak patří mezi nejvzácnější motocykly značky ČZ u nás. Návštěvníci se tak mohou těšit na motocykl přesně tak, jak vypadal před 70 lety. Z Národního technického muzea Sára Voldánová.
7: Ačkoliv zítra teprve začíná astronomický podzim, na horách už se rozběhly přípravy na zimu. Třeba ski resort Černá hora Pec v Krkonoších zahájil nábor nových pracovních sil. Nová sezóna zřejmě odstartuje o posledním listopadovém víkendu. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, já se sice pomaličku a jistě loučím, ale české písničky vám budeme hrát dál. Michal se na vás těší zase zítra v pravidelný čas po 13. a teď dělání.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

tvářej na krásném paníku. Tak jako každej, já se vzlídnu v tom mogu podniku. Kámoš měl pravdu, že tu holky jsou jako zvědavé.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Chtěli jste si někdy zkusit Nordic Walking, břešní tance, step, veslování nebo toužíte vylézt na lezeckou stěnu? Přijďte 23. září do Parku přátelství v Praze na Proseku a otestujte, co vám půjde nejlépe. Akci pořádá Liga proti rakovině Praha, která chce motivovat Čechy, aby žili zdravěji. Více na www.lpr.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.

za nimi labyrinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal.

a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát. Je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí.

proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Radio Český Blaník. Český Blaník.
1: Trofy voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion.prague.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: a na banjo.
1: Jo, na banjo.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: Ale snažil jsem.
1: Dokonce i na basu slově.
4: To si radši naspíváme.

0: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta, tchos!
0: Nech toho a pojď.
1: Tchos.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz
4: Maxi Dotace.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Český Blaník.

0: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak přizvu z autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
1: Bude vejdan.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz

lásko moje, všechno, co si budeš přát. A ještě k tomu všemu mám tě rád. Vzácná chci být tvoje krevní skupina. No tak

Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

0: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
1: Yes, sir!
0: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
1: Yes, sir!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Rádio Český Blaník.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
2: a také v digitální síti DAB.
1: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
2: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
1: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: A přichází do mě žít nebo stát.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
1: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
2: Tři ve tři
1: na Českém Blaníku.
2: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových

0: garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz. No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
1: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
0: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
1: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.cz.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.
0: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: Středověk neskončil, středověk trvá.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve Sbírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Radio Český Blaník.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požádám.

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, jo.

hlasem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Spolu spím a na bytě tě